pásaním, pásaním, pásaním, pásaním, pásaním, pásaním, pásaním, sáhaním, pásaním, sáhaním, pásaním, sáhaním, pásaním, pásaním, pásaním, pásaním, sáhaním, táhaním, táhaním, jogu.